0: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny AMT Smile.
1: Ahojte, ja som Bilo z Pulsu.
0: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
1: Tešíme

0: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
1: Ahojte, ja som Bilo z Pulsu.
0: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
1: Tešíme.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
2: Ahojte, ja som Bilo
3: z Pulsu.
1: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
2: Tešíme sa na vás.

0: Sky Radio, hráme božsky.
1: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
2: Ahojte, ja som Bilo z Pulsu.
1: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
2: Tešíme sa.